Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, v této hluboké noci, vlastně v hodině mezi psem a vlkem, vítá vás tady pět, co hraje jazz, to jsem já, Honzo Klík. Sestry Andersovi vyvalte sudy. S touhle písničkou víme, jak to bylo, kdo ji složil a kdo ji taky zpíval za světový války, je to takový trošku propletený. Dokonce v naší české televizi kdysi dávno o tom běžel film, jak se jeden autobusák vsadil z Londýna, co jezdil s tím Patrovým autobusem, jak ono se tomu říkalo, double decker, ano, s nějakým českým muzikantem, kdo je vlastně autorem. Ten autobusák to prohrál, pochopitelně, ale to jenom tak na okraj, já jsem hodil, že jsme si připomněli konec druhé světové války, to dělám vždycky každý jaro. Ale teď už jdeme do narozenin, mám tady dva snímky s dnešním oslavencem

Tak mnozí jistě poznali, byl to Duke Ellington. Konkrétně tohle byla skladba Černá, ještě černější fantazie. Duke Ellington se narodil 29. dubna 1899 a do hudebního nebe odešel 24. května 1974. Já na jeho připomínku tady ještě mám jednu věc a to se jmenuje Připravujeme se na ples. Já nevím, jak vy, ale plesová sezóna už dávno skončila, no ale neškodilo, kdyby jsme si připomněli.

Já to dneska vemu letem světem, protože na příštího psa bych měl připravovat profil jedné významné zpěvačky a dá to asi hodně práce. A navíc ještě pořád ten počítač nešťastný, ale jak jste si všimli, už to rovnáme. Dokonce jsou v podcastu všechny skladby, ještě ten playlist rámcově musím doplnit, ale jako říkám, nával práce hroznej, ale nějak se z toho člověk vyzmítá. Tak co si dneska dáme? V našem starém psu často nesmí chybět, skoro pokaždý, St. Louis Blues, Chrám i tvrz všech jazzmenů. Já jsem tentokrát vybral starou věc z doby, kdy Louis Armstrong budoval svoji kariéru, ale už měl vlastní orchestr, tak to bylo na dobrý cestě. Je to hodně stará nahrávka, ale dobrý.

Errol Garner, Čaj pro dva. Největší hlína to je, když to hrál třeba Spike Jones, jo, ale dneska dosti Spike a Jonesa, kolikrát jsme o něm tady mluvili, dneska si to dáme v takovém noble provedení, to je standard, kultovní věc, Čaj pro dva s Errolem Garnerem.

Říkalo se, že Earl Garner neznal noty. No možný to je, to... Charlie Parker, další muzikant dnešní přehlídce starýho psa, co hraje jazz, to jsem já. Láska na prodej, když máme ten květen na dosah pomalu, tak...

Tak tedy lásku jsme úspěšně prodali s Charlie Pikerem. Podíváme se na jednu vokální kapelu, to jsou Singers Unlimited. Tato formace je skutečně velmi dobrá, dokonce taková historka veselá z natáčení. Já tuhle desku s nima vyhrál na nějaký soutěži jako cenu útěchy, protože jsem nedostal žádný diplom, že to bylo v nějaký tvorbě fotograficko-filmový, a nakonec jsem byl velice rád, že jsem žádnou výhru, teda cenu nedostal jako pozadí, protože ta deska za to stála skutečně i za tu cenu útěchy, mám jim dneska rád si poslouchám. Tak tedy dáme si Jaro v Paříži, když je teda to jaro, jak vidíte venku všichni, a hned přeskočíme přes džinglík a bude tam Evička Olmerová a Dívka s Ipanemim.

Tohle to je z jejího prvního alba. Já jsem ho zoufale nemohl sehnat. Prostě bezvýsledně, nedařilo se. Ani v antikvariátech nebylo. A nakonec vyšla o Evice Lomerový kniha a tam to bylo jako CDčko, jako příloha, dokonce i nějaký bonusy. Jo, ještě jednou Evička Lomerová, Georgia, hned potom opět jingle a my si znova připomeneme Duben v Paříži, April in Paris, tentokrát podání Count Basieho a Sama Davise. Abyste viděli, jak to vypadá, když se to hraje potom řízně, co by swing. Jo, ta Georgia tady je.

Tak jaro v Paříži nemusí být marný, já o tom to ještě nebyl někdy, no, třeba se tam někdy podívám. Dinah Washington nám napíše svoji knihu Do mraků, poněkud nepohodlný, může naťukat u počítače třeba, jde to hned a je to rychlý, ale třeba je dáma romantička, tak proč by ne? Milí posluchači, koukám se na hodiny, jak se říká, nejlepší přestat, i když pojem nejlepší u mě dost diskutabilní, no ale dobře, takže nejlepší přestat. Já vám děkuju za poslech a při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodiích naslyšenou.

Poslouchali jste 233. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.

0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM.

0: to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
1: Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Co dáme si, nebo co?
3: Co dáme si, nebo co?
2: Takhle, takhle.

Kuračky a kuráci, pokud mě posloucháte v premiéře v neděli 10. května, tak je to přesně týden a den od té doby, co uplynulo 100 let od chvíle, kdy poprvé zahrál Hurlínek divadýlko, no a proto tady je skladba, ve které je nasemplován Southpaw, Healthy Drug.

zpívat v této partičce Southpaw, jste slyšeli nikoho jiného než Jirku Buriana, kterého znáte určitě jako kapitána Demo. Teď se budeme věnovat ještě jinému člověku. Jin, producentka, zpěvačka, raperka, mi poslala 3 písničky a já jsem z nich vybral 2, které dneska pustím. První z nich se jmenuje Only a Moment a pochází z jejího nového alba Be Free.

Only Moment a mě to pomohlo přes takový ostý můstek se dostat ještě k jednomu albu, které má čas v názvu, jmenuje se to Na minutku a je to v té souvislosti, že Shizzle, rapper, bude teďka křtít své nové album, ovšem toto je z toho jeho předchozího, které se právě jmenuje Na minutku. No ale ten křest toho dalšího, tak ten se uskuteční 16. května v Praze v kampusu Hybernská, takže kdybyste chtěli, tak tam zaskočte a možná se tam potkáme. Tady máme tu písničku teda z toho alba ještě předtím, která se jmenuje Jako co a hostuje tam Hazard.

zdravím všechny maminky. Dneska máme Mezinárodní den matek. No a fakt radím chlapíkům, aby nebyli moc plachí, protože potom se ty ženský maminkama dost těžko stanou. Teď tu mám věcičku, ve které je popěvek, který mi připomíná právě tu, co teďka dohrála, a to sice bude o věcičku Move Your Bumpa. Už se nám pěkně rozjíždí. No a na svědomí má George Morel a spolu s ním taky Carlton Carter na klávesky. No a ohlas. Má určitě i hlas toho Russellmana. Takže Russellman, ten bude slyšet

Delta. Okay, David Morales and the Backyard Club. In a ghetto. Tentokrát je v remixu od Projectu One. No a tohle je pro změnu drum and bassovej remixík. Yes.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
3: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
4: Haló, kdo volá? To jste vy, Don Celadone? Že si máme pustit zprávy? Dobrá.
5: Opakujeme. Včera byl za zvláštních a nevyjasněných okolností unesen majitel španělské koridy Juan Varlos při soukromé expedici za pralesními indiány. Jak je známo, měl Juan Varlos zálibu v černé magii, která může být v pozadí celého únosu. Juan Varlos je menší postavy, je obézní a má pihu přes celý obličej. Byl unesen z hotelového pokoje na kraji pralesa a podle svědkyně naposledy na sobě neměl nic, kromě gumového ochranného návleku. Jakékoliv informace o hledaném Juanu Varlosovi
6: Náš přítel.
4: Ano, a my mu musíme pomoct.
5: Nebo sdělte na nejbližší služebnu venezuelské policie.
4: Don Celadon sem jede pro nás svým jeepem.
6: To bychom se měli nechat očkovat.
4: Ano, ale nejdřív se pojďme trochu kočkovat. Don Celadone, už týden jezdíme jeepem po deštném pralese a nikde ani živáček. Máme vůbec dost benzínu.
7: Nebojte se, perverézy, jakože se Don Celadon jmenuju, benzínu máme dostatek. Teda na začátku jsme měli benzínu dostatek. Vemte si jen to nejnutnější a půjdeme dál pěšky. Proč si Doňo Mimoňo berete ty plesové šaty?
6: Říkal jste přece, že jenom to nejnutnější, ne?
7: Ticho, slyšíte to, co já? Slyšíte ty bubny? Jde to ze dvou stran, jako by si dva tábory odpovídali. To jsou tamtami. Juane perverézy, vyndejte tamtamový slovník. Poslechneme si, o čem se domlouvají. Tak, podíváme se, co říkají. Čau, vole. To je divné. A tady to znamená... Čau, lásko, už si to dostala? Ještě ne? Odpověď? Tvůj táta mě zabije. I sežere. To je nějaký soukromý hovor.
6: Don Celadone, poslouchejte, tam ten buben bubnuje a nikdo mu neodpovídá.
7: Počkejte, přeložím to. Dobubnovali jste se do bubnové schránky. Bohužel nejsem doma. Jsem před domem a bubnuju. Nabubnujte svůj vzkaz po zaznění bubnu.
4: Zkuste přeložit tam ten divoce bubnující, tam, donesela done.
7: Počkejte, Juane perverézy. Tak, jdou k vám ti tři. Přejeme vám dobrou chuť. No, tomu nerozumím, tak půjdeme.
6: Počkejte, já tomu rozumím. Co jsme my? Vědí o nás. Chtějí nás sežrat, musíme se rozdělit. Já zůstanu tady s Juanem perverézem a vy půjdete do tábora zachránit Juana Varlose. Tak jděte, donesela done.
7: Vyndám si dalekohled. Odsud vidím pěkně do tábora. Tak teď ho mám jako na dlani. Chatrč, ohniště, ukulu Varlos. Pak vidím. A Hergot ten dalekohled ale přibližuje. Teď vidím úplně detailně nějakou zamračenou držku s kruhem v nose. Škoda, že až odendám ten dalekohled, bude ten domorodec tak malý a daleko. No, co se dá dělat? Tak... A Hergot, furt je tak blízko.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
8: Color Music.
9: The best music.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 eur.
1: Jo. No upřímně, trošku jsem zaspal. Ale jsem rád, že mě náš majitel Míra Pícha vzbudil včas. Tak máme 7.19 a dnes si dáme takovou kratší Romeo show. Takže začneme tím, že si udělám kafe. A tady je street kafe. Jsou tady Ice House. Tak se mějte krásně a jdeme na to, užijeme si to.

Tak to byly australští Ice House Street Cafe. Dneska má svátek Svatava, tak všem svatavám přejeme všecko nejlepší. A udělalo mi radost a doufám, že to udělá radost i Marcello. Vy? Protože včera jsme spolu byli na takový velmi příjemný večer a teď si dáme pro něj Bee Gees. Stayin' Alive. Tak Marcello, hezkou cestu. Uži si to, kámo. Čau.

Stayin' Alive. Bee Gees, speciálně pro Marcella. Tak, za chviličku pojedou Duran Duran a já mám radost, že už se nám to pomalu blíží. Máme 11. května a 24. června vystoupí U2 taky poprvé v Dublinu a pojedou světový turné, ale já se nejvíc těším na Duran Duran. Tak tady je So Serious a to si přál Radek. Tak Radku, hezký ráno.

Doesn't Have to Be Serious. Tak to byly Duran Duran. A teď si dáme výbornou českou kapelu, kterou skoro nikdo nezná. Jmenuje se Johnny Casino a skvělý single That's the Way. Tak si ho užijte. Stejně jako já.

That's the way, Johnny Casino. Takhle by se měla dělat dobrá česká kvalitní muzika. Co na to říkáte? A teď si dáme I Live to Fall Asleep, Manic Street Preachers. Na týdnu 20. června. Vystoupí na Metronom festivalu v Letňanech. A jenom vám chci říct, cca jsem zjistil, že vystoupí v 18 hodin. Tak si je nenechte ujít. I live

I lived for sleep. Manic Street Preachers. Tak jak jsem říkal, 20. června na festivalu Metronom v Letňanech v 18 hodin cca vystoupí Manic Street Preachers. A teď si dáme další moji oblíbenou zpěvačku, která má super hlas. Jmenuje se Macy Gray a tohle je cover od Eurythmics. Here comes the rain again. Tak hezký ráno, koloráci.

Za tohle album dostala Macy Gray Grammy. Udělala opravdu ty nejlepší covery a hlavně taky, jak mají být. Here comes the rain again. A teď si dáme něco pro dámy, protože hlavně holky mají rádi tuhle písničku. Tak tady je Weekend společně s Daft Punk. I feel it coming. Mějte krásný ráno a krásný den. Sice se má prej trošku ochlazovat tento týden, ale spolu to dáme vždycky.

společně s Daft Punk. A určitě, kdyby tam nebyli Daft Punk, tak by to nebyl takovej hit. Po těch se mi taky strašně stejská. No, další přání bylo, abych zahrál Boniem. Tak jo, tak tady je Daddy Cool. She's crazy like a fool. Bye bye, Daddy Cool. Teď jsem byl trošku jak vrtulník, ne? No tak jo. Tak se mějte krásně, všichni koloráci. Bavte se nebo zapte se.

Tak to byli Bonnie M, i když zpíval hlavně Frank Ferian. A tady je moje nejlepší písnička od Robbieho Williamse, protože jeho swingový album jsem úplně zbožňoval. Go Gentle. A je to o lidech, který vám nepřejou úspěch, v oblbcích, který hlavně píšou na komentáře na sociálních sítích. Takže Go Gentle a Robbie Williams.

for you. A jdem si zapískat pěkně. Vždycky mám trošku slzy, když slyším tuhle písničku. To je fakt pro mě od Robyho nejlepší věc. Protože kluk, který dělá pop, umí i swing. To je super.

Robi, díky za tenhle song. Opravdu, to si dostal výborný nápad. Tak, zůstaneme ještě chviličku v Británii. Tady jsou Bros. To jste si moc přáli. Takže When Will I Be Famous? Jo, jo. Bros byli taky docela dobrý.

When Will I Be Famous? Tak to byly Bros. Moje dnešní předposlední písnička. A to jsem chtěl soutěžit s váma o půl litr Color Music Radio. Ale budeme soutěžit zítra. Prostě uděláme si hezký úterý, protože zítra se fakt má ochlazovat. Tak jo, tady jsou Club Nivo, Lean On Me a já vám přeju jenom krásný dny. A zase mi napsal hned nějaký pitomec. Nedělej si legraci z Viktoríka. A teď to je legrace, ber to tak. Prostě takhle mluví jenom vrtulník. A hlavně ne Michal, ale Michael.

0: Lean On Me. Tak to byly Club Nivo, za chviličku už nastupuje samozřejmě Friky, protože už se blíží 8. hodina, tak já vám ještě jednou popřeju všecko nejlepší, ať máte příjemný a zdravý pondělí. Tak jo, tak si to užijeme.
1: Color Music Radio. Color Music Radio.
2: To byla famózní a skvělá show.
3: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 9 minut po 8. Dneska je 11. května, je pondělí a svátek nám slaví Svatavy. No a stejně jako vždycky dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám pro dnešní den slibují opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno, zataženo, ale také třeba déšť. Meteorologové nám slibují pro dnešní den opravdu střídačku, ano přátelé, protože se to bude mlít podle toho, kde, kdy se budete nacházet. A teploty, ty ranní 10 až 11 stupňů nad nulou. V odpoledních maximech potom 16 až 22 stupňů. K večeru se ochladí na 9 až 14 a přes noc teploty kolem cože 4 až 7 stupňů. Ano přátelé, ochladí se nám, je to evidentní, já to ještě prozkoumám pořádně, aby jsme s těma informacemi byli jasný, ale podle toho, co koukám, tak opravdu z dneška na zítřek by například na Karlovarsku měly být teploty v noci kolem 4 stupňů a teploty klesnou na celém našem území, je to tak, už na to koukám a je to jistý, dá se říct. Tak to jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře je pravidelnému posluchači jasný. Budeme si pouštět písničky a to ve dvou hudebních setech. Ten první bude věnovaný rapu a hiphopu, oldschoolovým a fousatým, tedy věcem tak, jak jste v první části zvyklí. No a v druhé části, jelikož je dneska pondělí a tam se díváme na Baseline a UK Garage, tak i dnes tedy mrknem na to, co vyšlo v posledních, tedy 7 dnech. Aktuální novinky, tedy úplně z druhého konce, tedy nejen hudebního spektra, ale taky datumu vydání, protože oproti těm věcem, které jsou starý třeba 30 let, pojďme se podívat, kdy vyšlo na tým Badočí G-Tank 1992, no přátelé, tak na té druhé stránce tedy toho dnešního vysílání v rámci druhého setu se podíváme na rok 2026 a tam už opravdu nějaký ten rozdíl mezi datumem vydání je. Před 9 a 10 na prostý standard Frikolor Info, tedy informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Plán je jasný, ranní rutina tady u nás na Koloru v rámci pořadu Frikolora už odstartovala. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech.

trošku takový, dá se říct, mainstreamovější, i když v těch dobách to, i když vlastně v těch dobách už to mainstream tak trošku byl, NDAP a MOP, no a měli jsme tady taky třeba Gangstary a jejich full clip, ale bylo to tady mnohem víc, Cypress Hill Superstar, teď nás čeká The Funkist, ano přátelé, správně, odhadujete, že to budou Funk the Beast, no a my se pomalu a jistě blížíme k závěru první části pořadu Frikolore, totiž 8:40 minut po 8 hodině a to znamená, že nás od této rubriky dělí pouhopových 7 minut. Posloucháte Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky. Dobrý ráno.

0: Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 55 minut po 8 hodině, jedeme přesně na čas. Dneska je pondělí 11. května, Svatavy nám dnes slaví její jmeniny a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude, ano přátelé, i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno, zataženo, ale také dešťové přehánky či déšť a teploty. Ty ranní by se měly pohybovat mezi 9 až 11 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom 19 až 22, ne, dokonce 16 by mohlo být na Karlovarsku. K večeru se ochladí na 8 až 15 a přes noc potom teploty klesnou, přátelé, ke 4 až 8 stupňům. Ano, takovýhle noční ochlazení, jestli se tady nepletu, nám přichází. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Čeho muži nejčastěji litují, když dosáhnou 60, aneb co by dnes udělali jinak. Ano přátelé, kolem 60. roku života se pohled mnoha mužů začíná měnit. Namísto honby za dalšími cíly přichází bilancování a tedy přemýšlení o tom, co se jim podařilo a co naopak nezvládli. Často pak nastává okamžik, kdy začnou litovat mnoha věcí, které si v průběhu života nechali utéct, ať už kvůli pracovní vytíženosti či jen z lidské pošetilosti. Pojďme se podívat na to, čeho muži v tomto věku nejčastěji litují. Tak za prvý, upřednostnění práce před vztahy či rodinou. Za druhé, nevyjadřování emocí. Za třetí, strach ze selhání. Za čtvrté, ztráta kontaktu s dobrými přáteli. Za páté, nevážili si zdraví. A za šesté, život podle očekávání ostatních. Ano přátelé, tak máme tady ještě další. Za sedmý, nadhodnocování peněz. Za osmý, nedostatek zážitků a poznávání nových věcí. A za devátý, nedostatek koníčku anebo zájmu mimo práci. Tak to byly informace o mužích, pojďme se podívat, dítě není a nemůže být váš kámoš, najděte si přátelé a důvěrníky mezi dospělými. Ano přátelé tady píšou, že i když většina rodičů snad musí aspoň trochu cítit, že není přirozené dělat si z vlastního tedy dítěte kamaráda, v praxi tento nešvar podle psychologa Freda Pepmana přetrvává po celé generace. Být nejlepším kamarádem svého dítěte není v popisu práce rodičů, přidává se koučka se specializací na rodičovství Dana Hirtová. A pokud tuto svou práci alespoň tedy většinou děláte správně, vaši děti začnou věřit, že jim kryjete záda tak jako žádný kamarád, říká. To jim dává větší než slušnou šanci dozrát do mladé dospělosti s důvěrou ve vlastní schopnost budovat vztahy a kariéru a naplňovat své další ambice. Potřebujete kamarády? Najděte si je mezi dospělými. Kamarádství je o rovnosti. Rodičovství však ne. No a základní povinnosti rodiče, pojďme se na to podívat. Dávat bezpodmínečnou lásku, poskytovat bezpečné emocionální a fyzické prostředí, učit rodinné hodnoty a základní morálku, vytvářet a prosazovat rodinná pravidla, také stanovovat limity, být moudrým rádcem, chránit a zastávat se a s láskou kritizovat, ověřovat realitu a vyvozovat důsledky. No a poslední informace dnešního rána, tak já se podívám, jestli je to ta, co jsem si tady vybral. Tady to je, tedy události posledních několika pár let ukazují, že to, co bylo dříve samozřejmě nemusí rychle platit a že to, co bylo dříve nepředstavitelné, se snadno může proměnit v realitu. Mít data v cloudu znamená, že se někdo profesionálně stará o jejich dostupnost a bezpečnost. Jenže co když tedy by někdo z nějakých pohnutek cvakl vypínačem a data zmizela? Tady je tedy návod, jak si stáhnout zpět do vlastní zálohy. No a rozhodně to neberte jako jen si myslíme, že mnohdy jediné exempláře i několika desetiletí dokumentů, fotek a videí možná není ideální nechat na jedné službě, mnohdy spravované firmou řízenou na druhé straně světa, a že mít offline zálohu na nějakém zvláštním externím disku nebo tedy NASu nemůže ublížit. Ano přátelé, v případě samostatných cloudových uložič, jako je třeba Dropbox, je postup triviální, nainstalujete si příslušnou aplikaci. No a vybraná data si stáhnete na lokální úložiště. Dropbox nabízí hromadné označení více souborů, která pak zabalí do zip archivu. Na 2 giga úložiští jsme měli 5 giga dat. Po vypršení bonusové kapacity screenshot je po stažení a vyčištění a export i stažení trvale smazal. Ano, přátelé, to se může stát. Tak zase na to zaměřím, protože opravdu musím říct, že několik desetiletí možná, i když asi ne, no ale pár, no už ten telefon nějakou chvíli používám. Podívám se, jak složitý je si stáhnout tedy svoji historii zpátky k sobě, přece jenom teď si tak trošku zálohuju spoustu věcí, měl jsem nějaký problémy s počítačem i s externím harddiskem, takže teď v poslední době jsem se tomu trošku věnoval, tak jsem si říkal, že si přečtu i tohle. Možná to doplníme v druhé části Freecolor Infos. Teď už ale informace o parťácích a parťákem pořadu Freecolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět, taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Tak, to byly informace, které jste potřebovali vědět, potažmo já jsem je vám potřeboval říct. Teď si dáme rychlou reklamu a za chvíli si dáme první věc dnešní Freecolory druhé části v rámci Baselineu a UK Garáže. Já už tady je, tedy tahám první věc Understand a Not Usual. Producent, který nám tady je relativně známý, a to bude začátek druhého setu, tedy teď po 9. hodině tady u nás na Koloru v rámci pořadu Freecolora. Teď ale zmiňu na reklama a já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Freecolora.
1: Víte, co je to volatilita?
2: Nutkání chovat se jako vůl?
3: Jo, to je opak promiskuity.
2: To je, když někdo pořád volá?
1: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května, Liberec. Více na CryptoByte.cz.
4: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
5: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
6: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
5: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
6: Už 6. a 7. června v Praze. Prague 420.com.

0: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocný a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
1: Čau.
2: Color Music Radio.

Posloucháš Color Music Radio, startovali jsme druhou část úplně v jiném rytmu, úplně z jiný doby. Tohle jsou aktuální věci z posledního týdne, not usual, understand. Za chvíli už Kid Plak, jeho Pressure Drop. No a pondělní nálož baselineu a UK garáže, tak jak jste zvyklí mezi 9. a 10. hodinou tady u nás na Coloru.

Pressure the Drop, ano, Kid Plug, za chvíli NM Style a Back to the Roots. No, nejsem si úplně jistý, že se tady vracíme ke kořenům Frikolory, tohle je taková, dá se říct, novinka, i když už to tady taky hrneme, dá se říct, pár let. Zajímalo by mě, kdy jsme začali, a mám pocit, že vlastně někdo nedávno psal, že tomu je asi rok, kdy jsme změnili krapet formát Frikolory. V té první části jsme sice zůstali v oldschoolovém hip-hopu, ale markantně jsme rozšířili playlist a v té druhé části jsme se začali vrhat na aktuální novinky z taneční muziky. V pondělí Baseline a UK Garage, v úterý houseovej speciál, ve středu nás čeká Frikotéka, diskotéka podle Frikyho a taneční věci s těma známýma riffama a popěvkama, čtvrtek zlomenej tak, že by ho sádra nespravila, ano přátelé, breakbeatová nálož, no a v pátek tam jsme taky, dá se říct standardně, už s klackama v kýblu, tedy drum, bass a jungle, každý pátek. Takový je plán na tenhle týden, takový je plán na každý týden tady u nás na Koloru v pořadu Frikolora. Dobrý ráno.

18 minut po 9. hodině Back to the Roots a NM Style. Zanka říkala, že už to tady s těma novinkama táhneme díl než rok. Podle ní už je to 2 roky a já Zuzalce věřím, ta má vždycky pravdu. Další bude Mark Cotterill a jeho Inspirable. No a vy, pokud jste nás naladili náhodou, vězte, že posloucháte Color Music Radio a pořad Free Colora.

23 minut po 9. hodině, jako věcem, který nerozumím, jako je třeba politika anebo fotbal, tak většinou nechám bez povšimnutí. Ale je fakt, že prostě poslední dobou se nám tyhle dvě věci tak nějak trošku zvrhly, co si budeme povídat. Politici mají vyjádření, který se hodí tak do, ani možná ne do naší hospody, protože ta není čtyřková, ale do hospody, kde prostě po pár nějakých levných paňácích začnete vyřvávat nějaký podivný hesla. No a teď už i fotbal začíná být slušná jízda, to, co se tedy vidělo na derby, nás provází internetem nevídaně. No a někteří to spojují, že ta prostě politická a samozřejmě i veřejná kultura se nám trošku zvrhla, něco na to možná bude.

Je důležitý a aspoň něčemu trošku rozumím, a to je DJing, nebo třeba muzika, tohle se mi líbí, ale to má asi každý, pozná, když se mu něco líbí.

Další parádní novinka, která má teda zvuk z minulosti, ale jsou tam i takový prvky současnosti. Like it, Melkal. Za chvíli už To Sleep, Release Yourself. Jestli pak tam bude nějaký odkaz na Method Mana, asi ne, uvidíme.

33 minut po 9. hodině. Já jsem si myslel, že to nechám úplně bez povšimnutí, jo, ale v poslední době jak taky stárnu, že jo, si říkám, že možná není úplně v pořádku všechny věci dělat jako, že se nedějou. A mě prostě sere, když někdo někoho označuje za méně cenýho nebo mluví o genocidě v rámci tedy lidských bytostí. Stejně tak mi přijde úplně úchylný, když někdo chrstne frajerovi pivo do obliče mladýmu klukovi, který celý život dře, aby prostě dělal to, co ho baví, a bavil tím i spousty dalších lidí. A prostě takhle my si teďkon tady žijeme a přijde mi to naprosto úplně jako nechutný. A přijde mi to, že to možná má trošku spojitost. Prostě některá ta naše tedy vrchnost si v podstatě může asi dovolovat, co chce, nazývat lidi různýma věcma. Někomu to přijde vtipný, na sociálních sítích vidím spoustu lidí, kteří se tomu smějou, říkají, že to je pravda, ale já si prostě nemyslím, že tohle by měla být politická kultura, ani sportovní kultura. Já tedy vidím, že většina lidí samozřejmě odsuzuje to, co se stalo na fotbalovém stadionu, ale pojďme začít od těch tedy svrchovaností a od těch lidí, kteří nám to tady šéfujou, tak aby se začali chovat minimálně k nám, tedy k nám jako uvozovkám podaným, tak jak si každá lidská bytost zaslouží. To je můj osobní názor. Nějakou chvíli to ve mně kvetlo, ne že ne. Ale tohle si prostě jakoby by neměl nikdo dovolovat k nikomu, a to ani někde v hospodě, jak už jsem zmiňoval, po nějakým levným chlastu, kdy není schopný dát do tedy souvislosti dvě věty, tak vyřknu takovouhle věc.

Music Radio, pořad Frikolora, ještě než to tady vypneme, minimálně v rámci hudební části je potřeba si zopakovat informace o parťácích tohoto pořadu, a parťákem pro dnešní den pondělí není nikdo jiný než Mad Finger Games, ti, co dělají hry, co baví celý svět. Vítaným původním jevem, tedy průvodním jevem úspěšné aktualizace hry Grain Zone Warfare, je příliv nových streamerů z Twitche, tvůrců obsahu z YouTube a herních médií. O spolupráci se za poslední měsíc přihlásili stovky nových streamerů ze všech koutů světa. Zprávy o tom, jak je nová aktualizace Spearhead podařená, se rozšířily velmi rychle, díky čemuž se Grain Zone Warfare stále drží na předních pozicích sledovanosti na streamovacích platformách. Streamování hry běžně trvá několik hodin a jen opravdu dobrá hra dokáže tedy přikovat hráče na dlouhé hodiny. Například některé streamy Grain Zone Warfare známého českého Arcade Bullse trvají více než 11 hodin. Po vydání aktualizace požádala o spolupráci také spousta nových herních webů a s tím přišla i vlna zájmu o rozhovory, které jsou čtenáři velmi ceněné díky exkluzivním informacím přímo od vývojářů. No a na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v Mad Finger Games týmu, navštivte web madfingergames.com/career se seznamem volných pozic a dejte o sobě vědět, využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry.

No a když jsme u těch rozhovorů, i já dnes budu dávat rozhovor, ne tedy v rámci Madfingeru, ale pravděpodobně v rámci DJ Arny, a to legendárnímu DJovi Uvovi, ten mě pozval do svého podcastu. Tak jsem zvědavý, asi to nebudou zlatý devadesátky, přece jenom v té době mi nebylo ještě úplně tolik, abych mohl vyprávět, i když něco by tam možná bylo. Tak vám dám vědět, jak to dopadlo, a samozřejmě vám tady pošlu někam odkaz, abyste si mohli případně tenhle rozhovor poslechnout.

0: Rádio pořad Frikolora, časomíra ukazuje 54 minut po 9. hodině a dneska je, přátelé, května 11. Ano, 11. května, pondělí, kdy svátek nebolej jmeniny slaví svatavy. A stejně jako vždycky, tak i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno, polojasno s dešťovými přeháňkama či déšť nebo zataženo, takže v podstatě cokoliv, kromě sněžení, přece jenom ty teploty budou trošku výš než tedy nad nulou, aby to bylo na sníh. Pojďme se podívat na ty teploty. Ty ranní by se měly pohybovat mezi 9 až 11 stupni. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 16 až 22 stupňů. K večeru se ochladí na 8 až 13 a přes noc, přátelé, 4 až 6 stupně nad nulou. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát se za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No a jako první je tady, čeho muži nejčastěji litují, když dosáhnou 60, aneb co by dnes udělali jinak. No, kolem 60. roku života se pohled mnoha mužů začíná měnit. Namísto honby za dalšími cíly přichází bilancování a tedy přemýšlení o tom, co se jim podařilo a co naopak nezvládli. Často pak nastává okamžik, kdy si začnou tedy litovat mnoha věcí, které si v průběhu života nechali utéct, ať už kvůli pracovní vytíženosti, či jen z lidské pošetilosti. Pojďme se podívat tedy, čeho muži v tomto věku nejčastěji litují. Za prvé, upřednostnění práce před vztahy či rodinou. Za druhé, nevyjadřování emocí. Za třetí, strach ze selhání. Za čtvrté, ztráta kontaktu s dobrými přáteli. Za páté, nevážili si zdraví. Za šesté, život podle očekávání ostatních. Za sedmé, nadhodnocování peněz. Za osmé, nedostatek zážitků a poznávání nových věcí. A za deváté, nedostatek koníčků nebo zájmů mimo práci. Tak snad s tím nebudu mít nějaký extra velký problém, budu si na to dávat pozor. No a pokračujeme, další informace, kterou pro vás mám. Dítě není a nemůže být váš kámoš. Najděte si přátelé a důvěrníky mezi dospělými. Ano, přátelé, i když většina rodičů snad musí aspoň trochu cítit, že není přirozené dělat si z vlastního dítěte kamaráda, v praxi tento nešvar podle psychologa Freda Papemana přetrvává po celé generace. Být nejlepším kamarádem svého dítěte není v popisu práce rodiče. Přidává se koučka se specializací na rodiče. Dana Hirtová. Pokud tuto svou práci aspoň většinou děláte správně, vaše děti začnou věřit, že jim kryjete záda tak jako každý kamarád, tedy nebo spíš žádný kamarád. Říká, to, co jim dává větší než slušnou šanci dozrát do mladé dospělosti, s důvěrou ve vlastní schopnost budovat vztahy a kariéru a naplňovat své další ambice. No a pokud potřebujete kamarády, najděte si je mezi dospělými. Kamarádství je o rovnosti, rodičovství však ne. No a když se tedy základní povinnosti rodiče tady zmíníme, aby jsme věděli, přátelé, přece jenom, dávat bezpodmínečnou lásku, poskytovat bezpečné emocionální a fyzické prostředí, učit rodinné hodnoty a základní morálku, vytvářet a prosazovat rodinná pravidla, stanovovat limity a být moudrým rádcem, chránit a zastávat se, s láskou kritizovat, ověřovat realitu a vyvozovat důsledky. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká, přátelé, já jsem to tu měl, ano, je to tedy moderní technologie, tedy cloudová zařízení, ano, přátelé, dejte si na to pozor, většina z nás si zálohuje počítače, zálohuje si samozřejmě svoje harddisky, já to teď taky v poslední době dost často dělám, přece jenom jsem měl nějaký problémy a to nechcete. No a události poslední několika pár let ukazují, že to, co bylo dříve, samozřejmě nemusí rychle platit a že to, co bylo dříve nepředstavitelné, se snadno může proměnit v realitu. Mít data v cloudu znamená, že se někdo profesionálně stará o jejich dostupnost a bezpečnost. Jenže co když by někdo z nějakých pohnutek cvakl vypínačem a data zmizela. Tady jsou návody, jak si stáhnout zpět do vlastních záloh a jsou tady různý cloudový tedy zařízení, jak a co. Já se budu muset podívat hlavně tedy na jeden zmiňovaný. Páč bych samozřejmě svý data i z cloudu chtěl mít zálohovaný, tak to tady budu muset probrat, už to tady vidím a tak snad to zvládnu. Tak jo, zálohujte. 59 minut po 9. hodině, teď tedy informace o parťácích tohoto pořadu a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. 59 minut po 9. hodině a já už telefonuju Martinu Svátkovi, aby jsme se dozvěděli, co si pro nás připravil dnes jako první pecku Holiday Edition pravidelného pořadu, který pro nás každý všední den mezi 10. a hodinou připravuje. No a já už ho vytáčím, dá se říct skoro doběla, tak uvidíme, jestli nám to Martin zvedne a co nám pro dnešní ráno poví. Dobrý ráno, Martias.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Hele, prosím tě, já jsem se tady dneska trošku stěžoval, a nevím, jestli jsi to chytil, ale prostě jsem říkal nějaký věci ohledně toho, jak se lidi chovají. A dneska navíc jdu do pořadu za Uvou ohledně devadesátek. A mě zajímá, jelikož o tobě se ví, že jsi nevidomej, to je jasný, to se ví. Ale nevím, jestli to všichni ví, že jsi z části taky Rom. Jak ty třeba v devadesátkách si to prožíval? Byli na tebe lidi zlí, nebo jsou na tebe lidi zlí dneska, nebo máš nějaký historky, kdy na tebe někdo nějakým způsobem byl ošklivej, když to řeknu mile?
1: Hele, jako nějaký takový zážitky určitě byly, ale není to nic silného, na co bych si teďka vzpomněl, jo, jakože, že to nebylo nic tak zásadního. A jako v dnešní době se mi takovýhle věci nedějou už vůbec, jo, ale já teda, je pravda, že já v dnešní době spíš pozoruju, než abych nějak jako, prostě já nevím, no, já jsem spíš takovej zataženej trošku, protože dneska ty reakce těch lidí jsou strašně přemrštěný, jo, a jako nikdy nevíš, co ten člověk, když se jako pozveš nebo něco, nebo vyjedeš na někoho, tak vůbec nemůžeš dneska jako tušit, co ten člověk ti udělá.
0: Takže se spíš jakoby bojíš? Že bys jako do něčeho zasahoval, nebo máš pocit, že jsou nepředvídatelný a že ta agrese teď třeba je horší, nebo než to bylo dřív, třeba právě v těch 90. kdy to teda za mě byla opravdu jízda, musím říct, jo, já jsem zažil hrozný věci.
1: No, já to vím, že jsi zažil hrozný věci, to jsi mi vyprávěl, no. A já tyhle ty věci jako tolik zase jako nezažíval, no, nebo teď si teda nic nevybavuju, ale tak možná, že během vysílání si na něco vzpomenu, to občas tak bývá.
0: To možná bude tím, že ta Praha byla třeba v té době asi trošku sofistikovanější než, dá se říct, ty menší města, kde to bylo asi trošku vyostřenější ta situace. Tak to je samozřejmě dobré vědět, příteli, já jsem rád. Pojďme ale od takovýhleho hlubokého tématu, který já jsem prostě dneska trošku načal. Tak mě zajímalo, jak ty to vnímáš, pojďme k tomu zásadnímu a to je muzika. Dneska je pondělí, čím odstartuje Holiday Edition?
1: Tak dneska David Morales udělal pro Mariah Carey jen takový skvělý remix, Fantasy se to jmenuje, a tím dneska začnu.
0: OK, to zní slušně. Morales a Mariah Carey, jo?
1: No, to se to povedlo, jako slušně to zvládnul, pěkný bicí, nabušený, takže dobrý.
0: OK, jdeme ladit Holiday Edition, tohle byl Martin Svátek, my zase tady tyhle ty hluboký úvahy, které dneska trošku proběhly v rámci Frikolory, necháme stranou, přece jenom my jsme tady hlavně o to, aby jsme vás bavili muzikou, ať už je to Martin Svátek, ať už je to Lukáš Admirál Kolíbal, který přijde na řadu po tedy 12. hodině a naservíruje vám svoje polední menu, nebo třeba DJ Friky po ránu mezi 8. a 10. ale hromada dalších, mrkněte na naše stránky radiokolor.cz, já se s váma pro tuhle chvíli loučím, mějte krásný den. Nejlíp při poslechu Color Music Radia a

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocnej a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Color. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
5: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

tak to je na úvod novýho tedy vysílacího týdne. A celkově tedy novýho týdne samozřejmě i pro vás. No, tak uteklo to ten víkend, i prodloužený a tak dále. No ale já už jsem se taky moc těšil. Zdravím vás, Martin Svátek. Holiday. No jasná věc, Fantasy, jinak Mariah z jejího alba Daydream. No tenhle taneční remix udělal právě David Morales.

ještě chviličku tenhle ten dance, taneční vibe. FKW, tato ukázka, taky z 90. samozřejmě. Jingo 94. Jo. FKW, moji milí, přeju krásný poslech. Je fajn.

solová věc, která se tady rozjíždí, kterou jsem tady hrával. And the beat goes on, set my world on fire. Tam jsem plovaná i Celine Dion a třeba i The Whispers.

tak já mám rád Disclosure. Tohle je jejich skvělá produkce, společně s nima i Leon Thomas. Tak mají skvělý zvuk, tahle věc, která se jmenuje Deeper. Tohle to je AJ Tracy a taky Mabel. Věc, která se jmenuje West 10, to už je starší záležitost, supravá. Skvělý sound. No a Mabel skvěle zas

Tohle jsou The Architects, nebo jenom Architects, prostě věc Body Move. No tak ještě jedna pak podobná.

tu vám zahraju ve čtvrtek. Tohle je jejich tedy stále aktuální věc, která se jmenuje Leak It. No tady je Mabel, já už jsem ji dneska hrál společně s AJ Tracy. Tohle věc se jmenuje Stupid Dung.

Společně s Mabel taky Ty Dolla Sign. Tahle ta věc, myslím, že z minulého roku. Tohle to na celé věc už je samozřejmě starší, hodně stará záležitost. Já jsem se na ní vzpomněl během nějaké těch tanečních pecek, který jsem pouštěl na začátku dnešního pořadu. Nicméně je jasný, že Bobbyho Browna hraju dost často. Tohle je K-Class remix jeho velkého hitu, samozřejmě Two Can Play That Game. Bože, vlastně tenhle ten remix z této pecky udělal velký hit. Tak to je B.O.B.B. Why? Bobby Brown.

0: skoro 11 hodin. Color Music Radio.
1: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuje jejich barefootové tenisky.
2: Bohempia.
1: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
2: Bohempia. Partner pořadu Jam Music Reggae Station a Polední menu.
0: Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Kool & The Gang?
3: I, Ronald Reagan, you solemnly swear.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story, stroj času, který vás přenese do

pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz

No a další věc. Brothers and sisters. A to tak splová věc Love Theory. Kirk Franklin, moji milí, krásný poslech.

All I Need, tak tohle to je Jacob Collier, Mahalia a taky Ty Dolla Sign. No teď už Austrálie. Parádní věc Keith Urban, taky Michael McDonald.

Veliký úspěch. Propojení tady těch dvou nejlepšího country zpěváka, současnosti nejúspěšnějšího a zpěvačky. Nejúspěšnější taktéž.

a Ryan Lewis, taky Ray Dalton. Can Hold Us. To byl samozřejmě hodně úspěšný věc pro

propojený s jednou peckou, kterou jsem nahrál v roce 2014, jestli se nepletu. No, tak je to, říkal jsem si, mohli bychom si dneska pustit, tak jo, tak věc, kterou jsem nahrál v roce 2014 a mělo by předzvěst nějakého alba, který bych jako nahrál, což se teda nepovedlo. No ale tenhle single, který jsem nahrál, tak z toho mám pořád radost a teď vám ho teda taky nabízím, tak Up to Space. I've been thinking back to... Just reminding myself when I first met you.

Ondra Žadkuliak produkoval. Jinak Up to Space. Tuto věc jsem vymyslel v roce 2013 nebo tak. No a taky jsem si pěkně káknul do bot, protože zpívat tuhle věc živě je to občas docela jako velký. Pro mě už skoro problém, já si pamatuju, že kolikrát s Frikem jsme tuhle věc ani nezahráli, protože jsem se na ní vůbec necítil s dechem. Někdy je to fakt jako ten, ty slova tam a vůbec to, ten, to frázování, dáváme to občas zabrat. No ale každopádně tak to byla věc Up to Space.

No tak Chris Brown teď vydal nový album, nějak zvlášť mě to neuchvátilo. Lebec jsem slyšel ještě před vydáním alba a nebo před celým albem jsem slyšel tuto ukázku, tak jsem si říkal sakra. Mohlo by tam být pár hodně dobrých věcí, ale nějak mě to nevím, tak ještě třeba to bude chtít nějaký další poslech. Každopádně tohle je single, který vyšel, Fallen, a jinak Chris Brown a Leon Thomas. Toto už je Mary J, samozřejmě nová věc, tedy poslední single, který vydala Mary J. Blige. Tak zní to docela pěkně, hrál jsem tady už několikrát, takže přece jenom už to není žádná nová věc, Validate Edition, ale nabízím

Tak Mac Airs, tohle věc I Just Need Love, starší záležitost. Teď nová, vlastně popová věc, taky už jsem tady hrál věc

tohle je Meghan Trainor album Toy With Me. No, hrál jsem vám pár věcí z tohle alba, včetně tohletoho hitu nebo tracku, který se jmenuje Angels, a to už je předposlední věc ode mě pro vás. 56, no vidíte, tak to stíháme akorát. Tady je poslední věc, BJ, to je, jestli se mi to taky rozjede, co? BJ the Chicago Kid a taky Coco Jones. Ta disco věc vlastně, funky.

Závěrečná věc pro Holiday Edition pro pondělí. Tak tohleto je BJ The Chicago Kid, taky Coco Jones. Spend the night. Moji milí, já se loučím, abych se s váma mohl zase sejít zítra. Zítra Holiday speciál, Holiday Back in the Days, takže samý groove, hip-hop, R&B, funky groove, no a tak dále. Občas dance, takže na to se těším zítra. Mějte se krásně, ať je fajn. Čus, nazdárek, za chvíli Lukáš Kolíbal.

0: Víte, co je to volatilita?
1: Nutkání chovat se jako vůl?
2: Jo, to je opak promiskuity.
1: To je, když někdo pořád volá?
0: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?
4: No přece Ravito.
3: Jahoda, čokoláda a rašít.
4: Ravito zmrzka.
3: Feel good mlsání.
5: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
6: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
7: Prague 420, konopný veletrh s nakouřeným programem.
8: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1.6, Lao Tzuan, Pain, nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
7: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
8: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
9: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocnej a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
10: Čau.
11: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
12: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
11: Nalaď si Fonotouch.
12: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
11: Fonotouch.
12: No tak to roztouč.
11: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
13: Color Music Radio.
14: Bylo 12 hodin.
15: Color Music Radio.
16: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
17: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
18: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
16: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
18: Přijedete zcela určitě do Zlína.
16: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
19: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
16: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
19: Se Zuzanou Maxa.
16: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
20: Mango, warto, watermelon, banana, potatoes, carrots, power.
21: Právě startuje polední menu s Lukášem Kolíbalem o kultuře, muzice, souvislostech a dění kolem nás. Příjemný poslech.

Papa man. But God bless the child that's got his own.

Příjemné poledne, nebo vlastně teď už odpoledne na vlnách Color Music Rádia. Srdečně přeji Lukáš Kolíbal, je tady čerstvý polední menu. Tentokrát je v premiéře v neděli na Den maminek. Přijde mi to takový sympatičtější, než jim říkat Den matek a šroubků. Tak začali jsme s Billy Holiday a teď je tady Nina Simone. Přeju příjemný poslech, tradičně doporučuji volume doprava. A lásku v srdci a zavolat svý mámě, udělat jí radost, dokud tady je a můžeme si zavolat, ne?

Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, jejich společný song Dream a Little Dream of Me. A ještě jeden duet vás čeká v zápětí, Roberta Fleck a Danny Hathaway. When love has grown. Yes, all lovers, pokud se v pondělí cítíte jako v neděli, tak to přesně byl ten point. V premiéře v neděli na Den maminek 10. května 2026 posloucháte Color Music Radio za podpory nakladatelství Darma Gaia, s kterým máme otevřený nějaký soutěže a čeká nás taky svět knihy. O tom za chvíli a taky za podporu díky Rowito Ice Cream a MacParts.cz a tady tuto lásky plnou, nádhernou si dáme pěkně od začátku. Roberta Fleck, Danny Hathaway.

Roberta Flecka, Donny Hathaway, taková škoda, že Donny toho už pak víc nenaspíval, ne? Ale aspoň díky za tu všechnu jeho muziku. No a Roberta Fleck, samozřejmě legenda soulové muziky, kterou tady často mnozí znají jenom díky hitu Killing Me Softly, ale natočila toho mnohem, mnohem více. Dobře, doporučuji vašemu poslechu. Teď se posouváme o několik dekád do budoucnosti, do přítomnosti, současnosti. Indy Irie z jejího debutového alba Acoustic Soul, na věc jménem Strength, Courage and Wisdom.

0: breaking point, kid.
1: And oh gosh. Killing Me Softly with his song. Samozřejmě Fugees z jejich kultovního druhého alba The Score, ale v originále tenhle song naspívala právě zmíněná Roberta Fleck, od který jsme si předtím hráli duet s Donny Hathawayem. Mezitím ještě India Irie a teď už Petka Jamajský muziky, Féteru Color Music Rádia, tohle je Chronix a z jeho nejnovější desky, skvělá věc jménem Family First, rodina především. A když na Jamajce chcete nějaký song, protože to je velký hit a chcete ho slyšet ještě jednou od začátku, tak zakřičíte pull up the tune, tak tady je ještě jednou Chronix a skvělá věc jménem Family First z jeho výborného alba Exile.

slaví taky Blažena a Gordon. Kdo posloucháte v pondělí, tak slaví Svatava, Svatomíra, Svatoslava a Marvin. Tak zkusíme ještě stihnout jednoho Marvina G, ale teďka tady je na řadě D'Angelo z alba Brown Sugar.

závěr, místo Marvina, na toho si dočkáte až pondělí, ale teď v neděli po D'Angelovi Angie Stone, kterou mimochodem má D'Angelo syna. A když je to dnes věnováno těm maminkám, s přáním všeho dobrého, dobrého zdraví, lásky, přátelství, blízkosti. Bez ohledu na válečné štváče nebo toho, jak to vypadalo v Edenu. Tato věc jmenuje Brother. Protože bez ohledu na to, odkud pocházíte a jakou máte barvu, tak tý kosmonauti už to vědějí, ne? Všichni jsme tady synové a dcery jedné nádherné planety. Společně, spolu, mnohem snáže. Já by the way, ty knížky. Soutěžíme o zvídavou bdělost a psychedelika a duše. Dvě knížky z nakladatelství Dharmagaya. Ptal jsem se u obou, jak se jmenuje jejich autor. A těch odpovědí dorazilo hafo a já dám ještě poslední šanci. Napište mi lukas@radiocolor.cz, jak se jmenuje autor novinky Psychedelika a duše, anebo Zvídavá bdělost. A soutěžíme o jednu z nich.

0: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
1: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
0: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
1: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
2: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Color Music Radio.
4: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
5: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
1: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
2: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
3: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
4: Haló, kdo volá? To jste vy, Don Celadon? Že si máme pustit zprávy? Dobrá.
5: Opakujeme. Včera byl za zvláštních a nevyjasněných okolností unesen majitel španělské koridy Juan Varlos při soukromé expedici za pralesními Indiány. Jak je známo, měl Juan Varlos zálibu v černé magii, která může být v pozadí celého únosu. Juan Varlos je menší postavy, je obézní a má pihu přes celý obličej. Byl unesen z hotelového pokoje na kraji pralesa a podle svědkyně naposledy na sobě neměl nic, kromě gumového ochranného návleku. Jakékoliv informace o hledaném Juanu Varlosovi
6: Varlos, náš přítel!
4: Ano, a my mu musíme pomoct.
5: Nebo sdělte na nejbližší služebnu venezuelské policie.
4: Don Celadon sem jede pro nás svým jeepem.
6: To bychom se měli nechat očkovat.
4: Ano, ale nejdřív se pojďme trochu kočkovat. Don Celadone, už týden jezdíme jeepem po deštném pralese a nikde ani živáček. Máme vůbec dost benzínu.
7: Nebojte se, perverézy, jakože se Don Celadon jmenuju, benzínu máme dostatek. Teda na začátku jsme měli benzínu dostatek. Vemte si jen to nejnutnější a půjdeme dál pěšky. Proč si Doňo Mimoňo berete ty plesové šaty?
6: Říkal jste přece, že jenom to nejnutnější, ne?
7: Ticho, slyšíte to, co já? Slyšíte ty bubny? Jde to ze dvou stran, jako by si dva tábory odpovídali. To jsou tamtami. Juane perverézy, vyndejte tamtamový slovník. Poslechneme si, o čem se domlouvají. Tak, podíváme se, co říkají. Čau, vole. To je divné. A tady to znamená... Čau, lásko, už si to dostala? Ještě ne? Odpověď? Tvůj táta mě zabije. I sežere. To je nějaký soukromý hovor.
6: Done Celadone, poslouchejte, tam ten buben bubnuje a nikdo mu neodpovídá.
7: Počkejte, přeložím to. Dobubnovali jste se do bubnové schránky. Bohužel nejsem doma. Jsem před domem a bubnuju. Nabubnujte svůj vzkaz po zaznění bubnu.
4: Zkuste přeložit tam ten divoce bubnující tam, Done Celadone.
7: Počkejte, Juane perverézy. Tak, jdou k vám ti tři. Přejeme vám dobrou chuť. No, tomu nerozumím, tak půjdeme.
6: Počkejte, já tomu rozumím. To jsme my, vědí o nás, chtějí nás sežrat, musíme se rozdělit. Já zůstanu tady s Juanem perverézem a vy půjdete do tábora zachránit Juana Varlose. Tak jděte, Done Celadone.
7: Vyndám si dalekohled. Odsud vidím pěkně do tábora. Tak teď ho mám jako na dlani. Chatrč, ohniště, ukulu Varlos. Pak vidím. A Hergot ten dalekohled ale přibližuje. Teď vidím úplně detailně nějakou zamračenou držku s kruhem v nose. Škoda, že až odendám ten dalekohled, bude ten domorodec tak malý a daleko. No, co se dá dělat? Tak... A Hergot, furt je tak blízko.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha, Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Dejla.

Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Okna hned. okna@hned.cz Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocnej a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Color. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
4: Čau.
5: Color Music Radio.
6: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Nazdar lidi, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Jesákovy bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především v disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke tomu se dostanou i nekomerční 90. S reprízou pořadu za 6 před další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem Jesákovy bombice do tvojí palice. Tram tadeda. Klonikonopí.cz, klonikonopí.cz, klonikonopí.cz. Takže už zcela jistě pamatuješ, kam v Praze i online na perfektní CBD květy, kapičky či mastičky. Jestli ne, tak má zajít na stránky partnera pořadu firmy Klonikonopí a přesvědč se sám, že konopí může dávat smysl. Konopí zdar, konopí čus. A nezapomeň čekovat nové slevy na www.klonikonopí.cz. Ram-ta-da-da.

0: lasting super fun.
1: During the course of life comes the 45 miles.

přátelé, momentálně trip-hopovo dubstepová věc od interpreta, který se jmenuje Ralphy Rosario. Tady ten týpek se specializuje nejradši na houseový věci, ale tady trošku zablbnul. A je to dobře, líbí se mi to. Co vám?

tak, tram tady dá, jde na to. Miláčkové moji, počasí se nám neustále lepší a lepší, stejně jako nabídka obchodu kloniconopy.cz, která je den ode dne lepší a lepší. Proto nakopni sebe i svou náladu CBD kapkami Sunshine nebo Jaro kvalitě rozjeď s konopným olejem Moonlight či Nirvana. Obchod kloniconopy.cz pro vás dováží top květy z celého světa od Ameriky až Švýcarska, až po nejlepší český indury. Jo, a jestli nevíš, jak dopřát prostě trošku nálady lepší svým blízkým, koukni na nové přírodní RAV, čteno RO mastičky, který včetně mě potěší úplně každýho, nekecám. Naděl si proto dávku pohody a objednávej u partnera pořadu firmy kloniconopy.cz v obchodě, kde konopí dává smysl.

do firmy klonikonopi.cz. A nebo zajdi přímo například do Ječný Pražské ulice. Tam to najdeš.

Tram ta da da. Klonikonopi.cz, klonikonopi.cz, klonikonopi.cz. Takže už pamatuješ, kam v Praze i online na perfektní CBD květy, kapičky či mastičky. Jestli ne, tak mazej na stránky partnera.

pořad je Sákovy bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke slovu se dostanou i nekomerční 90. S reprízou pořadu za 6 dubů další premiérou v pondělí od 15 hodin a samozřejmě se známým motem je Sákovy bombice do tvojí palice.

0: Víte, co je to volatilita?
1: Nutkání chovat se jako vůl?
2: Jo, to je opak promiskuity.
1: To je, když někdo pořád volá?
0: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
3: Sax Appeal. To nejlepší ze

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rakia.

Chola Music Radio. Music Radio.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotač.
3: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
2: Fonotač.
3: No tak to roztoč.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocnej a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Color. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek.

0: Ninja Music Reggae Station.
1: Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: Haló, kdo volá? To jste vy, Don Celadon? Že si máme pustit zprávy? Dobrá.
6: Opakujeme. Včera byl za zvláštních a nevyjasněných okolností unesen majitel španělské koridy Juan Varlos při soukromé expedici za pralesními indiány. Jak je známo, měl Juan Varlos zálibu v černé magii, která může být v pozadí celého únosu. Juan Varlos je menší postavy, je obézní a má pihu přes celý obličej. Byl unesen z hotelového pokoje na kraji pralesa a podle svědkyně naposledy na sobě neměl nic, kromě gumového ochranného návleku. Jakékoliv informace o hledaném Juanu Varlosovi
7: Varlos, náš přítel!
5: Ano, a my mu musíme pomoct.
6: Nebo sdělte na nejbližší služebnu venezuelské policie.
5: Don Celadon sem jede pro nás svým jeepem.
7: To bychom se měli nechat očkovat.
5: Ano, ale nejdřív se pojďme trochu kočkovat. Don Celadon, už týden jezdíme jeepem po deštném pralese a nikde ani živáček. Máme vůbec dost benzínu.
8: Nebojte se, perverézy, jakože se Don Celadon jmenuju, benzínu máme dostatek. Teda na začátku jsme měli benzínu dostatek. Vemte si jen to nejnutnější a půjdeme dál pěšky. Proč si Doňo Mimoňo berete ty plesové šaty?
7: Říkal jste přece, že jenom to nejnutnější, ne?
8: Ticho, slyšíte to, co já? Slyšíte ty bubny? Jde to ze dvou stran, jako by si dva tábory odpovídali. To jsou tamtami. Juane perverézy, vyndejte tamtamový slovník. Poslechneme si, o čem se domlouvají. Tak, podíváme se, co říkají. Čau, vole. To je divné. A tady to znamená... Čau, lásko, už si to dostala? Ještě ne? Odpověď? Tvůj táta mě zabije. I sežere. To je nějaký soukromý hovor.
7: Don Celadone, poslouchejte, tam ten buben bubnuje a nikdo mu neodpovídá.
8: Počkejte, přeložím to. Dobubnovali jste se do bubnové schránky. Bohužel nejsem doma. Jsem před domem a bubnuju. Nabubnujte svůj vzkaz po zaznění bubnu.
5: Zkuste přeložit tam ten divoce bubnující, tam, donesela done.
8: Počkejte, Juane perverézy. Tak, jdou k vám ti tři. Přejeme vám dobrou chuť. No, tomu nerozumím, tak půjdeme.
7: Počkejte, já tomu rozumím. Co jsme my? Vědí o nás. Chtějí nás sežrat. Musíme se rozdělit. Já zůstanu tady s Juanem perverézem a vy půjdete do tábora zachránit Juana Varlose. Tak jděte, donesela done.
8: Vyndám si dalekohled. Odsud vidím pěkně do tábora. Tak teď ho mám jako na dlani. Chatrč, ohniště, ukulu Varlos. Pak vidím. A Hergot ten dalekohled ale přibližuje. Teď vidím úplně detailně nějakou zamračenou držku s kruhem v nose. Škoda, že až odendám ten dalekohled, bude ten domorodec tak malý a daleko. No, co se dá dělat? Tak... A Hergot, furt je tak blízko.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Radio. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio. Radio Color 90.7 FM.

0: perfektná muzika.
1: Posloucháš Color.
2: Posloucháš Color. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev.
3: Party people!

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Partnerem pořadu je Arecord Studio. Studio, kde vám převedou vaše rodinné video z videokazet a filmů na DVD nebo flashdisk. Více informací najdete na facebookových stránkách Arecord Studio. Zachraňte vaše staré vzpomínky.
3: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s

not a bad trip. It was all very good.